Na vně Krokodýla si užíváte hit za hitem a to je velmi dobře. Jarek přeje krásný poslech. A my se společně teď jdeme podívat na tábory, kam děti vyráží. Chtějí si tam vyzkoušet samozřejmě spousty věcí, ale také chtějí třeba být pomocní. A to například v kuchyni. A to byl někdy velký problém. A děti se nově mohou více zapojit do přípravy jídla na letních táborech. Umožňuje to novela zákona, která redukuje požadavky na hygienická zařízení. A tak doufám, že pokud děti se vrátí z táboru, budou mít třeba i nějaký ten základ pomoci v kuchyni, aby maminkám či tatínkům při vaření trošku pomohli. Tak si to tak užijte. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

věřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími. Novinka. Marek Ztracený. Originál.
1: Tak

Svatoanenská nemocnice pěstuje vlastní konopí a právě i na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Léčebné konopí pojmenované po otci genetiky pěstují při fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Bylinu již lidé s platným receptem zakoupí nejen ve Svatoanenské nemocniční lékárně, ale také v dalších koutech naší jihomoravské krásné části. Ale myslím si, že se to dostane i na Vysočinu a dál. Tak pokud byste potřebovali, ta možnost je. Ke svaté Aně zdravíme, no a přejeme krásný poslech dalších hitů.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 31 minut, dobré ráno, dobrý den, společně s Rádiem Krokodýl začínáte 30. týden v roce 2026. Máme pondělí 20. července, Tonda Kala přeje dobré ráno. Katka už taky dorazila, chystá zprávy na 6. hodinu. Zhodli jsme se po ránu na jednom, je tam celkem zima. A pokud jste ještě nevyšli ven, je tam pouhých 12 stupňů. Ano, fakt jenom 12. Jako nic moc, no tak to třeba Vežeru nad Sázavou, mají 7,5 stupně. V první řadě zdravím všechny, kteří, možná tak jako já, sledovali finále fotbalového mistrovství světa. Jo, moc jsme toho nenaspali, tak snad se dneska bude dařit a snad to bude fungovat správně a úplně všechno správně. Pojďme hnedka na silnice. Na silnici 54 u obce Vracov na Hodonínsku je havarované osobní auto převrácené. Proběhají tam záchranné vyprošťovací práce, takže na místo už dorazili, nebo v téhle chvíli možná ještě dojíždí záchranáři. Tak prosím pěkně dejte pozor tady v tomhle místě ještě jednou, silnice 54 u Vracova. Jinak by snad měl být v blízkém i vzdálenějším okolí klid. Počasí problém během chvilky a dneska hrajeme všem, kteří se jmenují Ilja. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty a bude 6:15. Dobré ráno přejem. Ve Vyškově mají 9,5 stupně. V Břeclavi 12, ve Znojmě 11,5, v Brně máme 12 stupňů, ve Žďaru nad Sázavou je stupňů 8, nic moc. Dnešní teploty 22 až 25 stupňů, ráno očekáváme skoro jasno, během dne bude převážně polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se vysvětnou srážky spíše v severní části kraje. Večer se zase začne vyjasňovat. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut k tomu začátek nového, co už 30. týdne v roce 2026. Máme pondělí 20. července a ze studia Krokodýla vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, krásné pondělní ráno a máme první dnešní zprávy. Fotbalovými mistry světa se stali po 16 letech Španělé, víc už za chvíli.
0: Dívala ses?
1: Já jsem se dívala na první poločas a pak už jsem to vzdala, šla jsem si lehnout.
0: Já jsem se díval až do úplného konce a když jsem přišel domů a ten telefon jsem si jakože má zvonit, tak mě psal, že bude zvonit za 3 hodiny a 52 minuty.
1: Ty jsi tak obětavej.
0: Že? No. Si dlouho fakt dívat nebudu. Tak, co dáme po 6. hodině? Imagine Dragons. Green Day. A bude i Kapitán Demo. A taky bude výrazně teplej, než je tam teď. Před chvíličkou přišla Katka a říká, prosím tě, můžeš zavřít to okno?
1: Já jsem si dneska v autě normálně topila pod zadkem celý to sedadlo, protože fakt je tam velká kosa.
0: 12 stupňů tam je, prosím vás, pěkně, ale třeba ve Žďáru tam mají stupňů jenom 8. Odpolední teploty 22 až 25, teoreticky možná lehké přehánky, ale spíše v severní části kraje. Jdeme na zprávy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: ZOL Brno stále hledá uprchlého Jiřa Badourského, který z výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahládli, aby jej vyfotili a co nebo natočili a záznam poslali do ZOO. Lidé totiž informační linku zahltěli telefonáty.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Dva autobusy s cestujícími se v sobotu dopoledne srazily u Olexovic na Znojimsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší silnice.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Návrhy některých vědců na vypuštění přinejmenším Dolní Novomlýnské nádrže starosta a starostky 3 okolních obcí nerozporují. Vnímají potřebu širší debaty o tom, jak řešit každoroční problém s růstem sinic, což způsobuje úhyny ryb. Debatu však přenechávají odborníkům. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál o 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně je provoz zatím plynulý. Doprava výrazně vázne pouze ve Slatině před křižovatkou ulic Stuřanka a Řípská. Na Hodonínsku mezi Kyjovem a Vracovem na silnici 54 u odbočky na Skoronice zasahují záchranné složky u nehody osobního vozidla a ucpává se 50 před Holubicemi mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro rádio Krokodýl z Globa asistánci Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 3 minuty po 6. hodině ranní a přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dnes vás osvěžíme letními drinky gratis, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je lakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: Pojď sem.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 6 hodin 9,5 minuty, čím je zajímavý 20. červenec, například rokem 1436, kdy císař Zikmund Lucemburský schválil české požadavky, jako například uznání kompaktát, návrat Moravy do zemí koruny české a tak dále, což mu otevřelo cestu k přijetí za českého krále. Zmíníme zcela určitě rok 1708, kdy pan Andreas Eberhard z Brna dostal oficiální povolení provozovat nosítkovou službu, což byla první veřejná doprava v zemích českých. Nosítka fungovala ze Zelného trhu na náměstí Svobody a jako nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané a nebo Němci. Máme tady ještě jednou město Brno. V roce 1948 Družstvo pro nové brněnské divadlo skončilo svou činnost a muselo bez náhrad převést na československý stát veškeré movité i nemovité věci určené k divadelnímu provozu i související se stavbou nového divadla. V roce 1958 československé házenkářky se v Jugoslávii staly mistryněmi světa, když ve finále porazili Maďarsko 7-1. V roce 1968 Praha odmítla sovětský návrh na vyjednávání o situaci v Československu v Moskvě. Jak to potom dopadlo, to asi víme úplně všichni. Přišla velmi dlouhá návštěva. V roce 2011 proběhla v Česku první bezkontaktní platba. Teďka už si to ani nevím bez toho pořádně představit, víte. Mimochodem proběhlo to v Globusu v Praze. Co zmíníme ze světa? Například můžeme třeba zmínit rok 1944, kdy Adolf Hitler přežil pokus o atentát vedený Klausem von Stauffenbergem. Pojďme ještě blíž k současnosti. V roce 1969 program Apollo na měsíc dosedl přistávací modul Apollo 11. No a taky třeba ještě mrkneme na rok 2015, kdy Kuba po 54 letech otevřela ambasádu v americkém hlavním městě Washingtonu. Kdo dneska slaví narozeniny? Mám tady kytaristu a skvělého muzikanta Carlose Santánu, ten slaví 79. narozeniny. Herec Petr Lněnička, ten slaví dneska 47. narozeniny. Zpěvák Chris Cornell slaví 52. a krásná, stále krásná Giselle Bündchen slaví dneska narozeniny 46. Co se týče svátků, tak dneska slaví Ilja nebo Iljana. Pokud si říkáte, byste si něco zahráli, tak si dneska zahrajte šachy, protože dnes je Mezinárodní den šachu. A co praví pranostika? Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. No, dneska po ránu máme, neříkám, že zimu, ale celkem chladno. A pokud dneska slavíte něco vy, tak mi gratulujem, dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: krokodilových prázdniny, ano, třetí týden prázdnin nám začíná právě dnes, máme pondělí. 10 minut schází do 6:30, v Brně máme jenom 12 stupňů, ve Vyškově 9,5, ve Žďáru nad Sázavou 8, v Břeclavi taky 12. Odpoledne 22 až 25, ráno skoro jasno, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a možná se vyskytnou přehánky v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Interaktivní stanoviště, zábavné experimenty, vědecká show, komentované prohlídky pracovišť Brněnské Masarykovy univerzity i přednášky věnované zajímavostem o trusu. To vše čekalo návštěvníky o víkendu na hlavním dní Mendel festivalu v Brně. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků EU ke snížení množství odpadu. Český basketbalový reprezentant James Kárník má nové angažmá v rodné Kanadě, kde se dohodl na spolupráci se svým bývalým klubem Vancouver Bandits. Uzavřel smlouvu do konce sezony tamní soutěže. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: Máme tady dopravní nehody, které nám přibývají. Hustopeče ulice Žižkova, tam se řeší nehoda osobního auta. A pozor, dejte v Hodoníně, třída bratří Čapků, s křižovatkou pana Suka, tam se řeší havárie cyklisty. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, osvěžujeme vás každý den. Každý den máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store.
2: Ano, i když to nevypadá dneska, že byste osvěžení potřebovali, když máme v Brně 12 stupňů, bude samozřejmě lépe. No a dneska vás budeme osvěžovat ráno na Šelingráku, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnici vyrazíme společně s Jakubem.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je provoz zatím plynulý. Doprava výrazněji vázne pouze ve Slatině před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská. Na Hodonínsku mezi Kyjovem a Vracovem na silnici 54 u odbočky na Skoronice zasahují záchranné složky u nehody osobního vozidla a ucvává se 50 před Holubicemi mezi Uherským Hradištěm a Brnem.
1: Máme tady ještě další nehody. Hodonín, třída Vrtří Čapku, tam se řeší nehoda cyklisty. Záchranáři jsou na místě a další nehoda se řeší v Hustopečích v ulici Žižkova, kde se řeší nehoda osobního auta. Prosím, dejte pozor, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 110 000 korun.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po 6:30, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč se v létě potíme.
3: Protože hrozně moc pálí slunce. Že máme jenom tělko a tam podáme ruce dolů a tak se potíme a je aj horko.
4: Tak můžeme jít do bazénu, aby nám nebylo tak obrovské vedro a aby jsme se tak moc nepotili.
5: Když nám je teplo, tak se můžeme i osplchovat třeba.
6: My nechceme, aby bylo horko, ale sluníčko chce, aby bylo horko.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: Jo.

0: 8 minut po půl 7 ladíte Rádio Krokodýl. Nejtepleji v doslechu a v dosahu krokodýla je ve Strážovicích u Hodonína. Tam mají 16,5 stupně. Naopak nejchladněji je v téhle chvíli v Jihlavě. Tam je pouze 7,5 stupně. Odpolední teploty by měly být 22 až 25. A pokud dneska přehánky, tak pouze na severu, a to ještě není jisté.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Některým školám však problémy přináší vysoká administrativní zátěž. Předseda sněmovny Tomio Okamura při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Současně nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Lesní požár, který vypukl ve čtvrtek asi 100 kilometrů severně od Madridu, se dál šíří a dosud zničil víc než 12 000 hektarů porostu. Kvůli ohni museli úřady evakuovat několik stovek lidí. Nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. Je typickým defenzivním záložníkem, může nastoupit také ve středu obrany. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
4: Jupi!

0: Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10:30 schází do 7 raní. Dobré ráno.
2: Hezké ráno a máme pro vás tip na prázdniny. Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódu s rozšiřujícími informacemi. Původní popická naučná stezka nově nese název Naučná stezka dřeviny Podyjí.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Tak tohle je Zara Larsson tady u nás na rádiu Krokodýl 3/4 minuty před 7 hodinou ranní, kdy má Katka připravené další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, nejsou bohužel veselé. Cyklistku v Mikulově na chodníku srazilo auto, na místě zemřela. Podrobnosti za chvíli.
0: Co si dáme po 7 hodině? Bude Jennifer Lopez a David Guetta. Inner Circle. A taky dáme Miraj. Dnešní ráno je poměrně chladné. V centru Brna máme v téhle chvíli 12,5 stupně. To samé hlásí Břeclav a také Znojmo. V Jihlavě je ještě chladněji, tam mají 7,5 stupně jenom. Odpoledne 22 až 25, možná drobná přehaňka, ale spíš v severní části kraje.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V sobotu večer došlo na hlavním nádraží v Brně k brutálnímu napadení muže bez domova. Podle prvotních informací měl být do incidentu zapojen člen ostrahy. Svědci uvádějí, že napadený muž po útoku silně krvácel z obličeje.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: V souvislosti se včerejšími bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Na Znojimsku bylo asi 300 odběrných míst bez dodávek energie.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Při dopravní nehodě v Mikulově zemřela včera odpoledne cyklistka. Srazilo jí auto, když stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Jeden řidič zastavil, druhý jej podjel, vjel na chodník, kde porazil dopravní značku i cyklistku. Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dlouhé zdržení hlásí řidiči už na příjezdu do Brna do Tuřan od obce Telnice. Přímo v Brně doprava zpomaluje na ulici Zvonařka u křižovatky na Komárov u Dornichu. Ucpává se také křižovatka D1 u Brna a bratislavské D2. A na Hodonínsku na výjezdu ze Strážnice na Uherské Hradiště na silnici 55 blokuje provoz porouchané nákladní auto. Očekávejte tam zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Klobás.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme červenec, máme léto a tak pro vás máme během chvíle k vysoutěžení 4 vstupenky na koupaliště Královo pole.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? On ani neví, že ho chci zastřelit.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut k tomu máme tady pro vás 4 vstupenky na koupaliště Kralovo pole.
2: No a vy můžete právě teď s námi soutěžit na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Na co se to dneska Žanek ptá? Chtěl bych vás ujistit, abych to vůbec netušil, je to taková pro mě novinka trošku. Tak tedy Žanku pté se.
3: Gomity, co to je špíznové čudlcajk?
1: Špíznové čudlcajk. Rádio Krokodýl, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal?
4: Ano, tady Dáša.
1: Dášo, dobrý den, kdo pak nám voláte?
4: Z Bystrce.
1: Slyšela jste Žankovou otázku, co to znamená špiznové čudlcajk?
4: Ano, slyšela.
1: A co to podle vás znamená?
4: To vůbec nevím.
2: Tak jo. Můžeme nabídnout nápovědu.
4: Jestli byste mi dali nápovědu, prosím.
1: Dáme nápovědu, ale zazní to tam jenom jako malinko z části.
5: To pro televizi.
6: Nějaký jukebox na speciální ovládání.
7: Nějaká léčebna.
8: Jukebox. To bude informační stánek.
2: Odražte se u toho začátku, doporučíme.
1: No. Mám ten začátek nápovědy, pustíme ještě jednou.
5: To pro televizi.
1: Máte něco společného s televizí? A jsou tam čudliky.
2: Když chcete tu televizi zapnout, vypnout nebo přepnout kanál, tak uděláte co?
9: Ovladač.
2: Už jsem to tam slyšela.
9: Ovladač.
1: Tak to řekněte ještě vy.
9: Ticho.
1: Ticho. Neříkejte ticho, zopakujte to.
4: Ovladač.
1: No. Výborně. A kdo vám to tam tak hezky napovídá, ještě vy chceme vědět?
4: Dcera.
2: No,
1: dcera. Dobře, tak Žanek nám to ještě potvrdí.
3: Špíznové čudlcajk je televizní ovladač.
2: Dcera má pravdu.
1: Tak jste to holky dali dohromady. Gratulujem.
2: Blahopřejeme.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Kaigo a Dona Summer na Krokodýlu 10 minut před půl osmou ve chvíli, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Už 14 stupňů je tam.
1: To je ale vedro.
0: No, hrozný. Ve Vyškově ale ještě nemají ani 12. Ve Žďáru nemají ještě ani 10. Tam je 9,5 stupně. Odpolední teploty ale 22 až 25. Očekává se skoro jasno. Během dne bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky, ale spíše v severní části kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Město Mikulov postupně renovuje městskou obřadní síň. Oprav se dočkal i skleněný lustr. Nový vzhled dostal díky barevnému programovatelnému osvětlení. Vládu dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech, také by mohli projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Byl také poslancem, krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 9 minut a bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
2: Rádio Krokodýl. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, každý den máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store.
2: Dočkáte se i dnes, ráno vyhlížejte naši krokohlídku na Šelingráku v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dlouhé zdržení hlásí řidiči už na příjezdu do Brna do Tuřan od obce Telnice. Přímo v Brně doprava zpomaluje na ulici Zvonařka u křižovatky na Komárov u Dornichu. Uspává se také křižovatka D1 u Brna a bratislavské D2. A na Hodonínsku na výjezdu ze Strážnice na Uherské Hradiště na silnici 55 blokuje provoz porouchané nákladní auto. Očekávejte tam zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy
1: Kubo, děkujeme. Na Znojemsku v Diákovicích se řeší nehoda osobního auta mimo komunikaci. Tak dejte pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl osmé jdeme za dětmi, slibuju, že to nebudu nijak komentovat.
2: To jsem ráda. Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč se ženy voní.
3: Kdyby někam šli do hospůdky, aby nesmrděli, aby lidi si neříkali fuj, tak blah. Když to půjdou do práce, tak to, aby voněli. A aby voněli, jo. Když třeba půjdou na rande, tak aby voněli. Když by třeba někam šli s nějakým klukem, nebo se šli ženit, nebo šli na nějaký ples, nebo na rande, aby voněla ta holka a všem by to vonilo do nosu a šlo by to, aby nepáchla jako stará stařenka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Ellen s Magdalenou dozněl na rádiu Krokodýl 5,5 minuty před 7:45, kdy nám teplota vystoupala zatím na 15 stupňů. Ve Žďáru nad Sázavou tam je chladněji, tam mají jenom 11, jinak kolem těch 15, 13 je skoro všude po Moravě. Odpoledne to bude ale výrazně teplejší, čeká se do 22 až 25. Možná nějaká drobná přehánka, ale spíš v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Interaktivní stanoviště, zábavné experimenty, vědecká show, komentované prohlídky pracovišť brněnské Masarykovy univerzity i přednášky věnované zajímavostem o trusu. To vše čekalo návštěvníky o víkendu na hlavním dni Mendel festivalu v Brně. Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima budou do 25 stupňů a čekají nás poměrně chladná rána.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné zemi?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut schází do 8 hodiny ranní. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno, jaký byl víkend z pohledu brněnských strážníků, tak to už prozradí mluvčí Markéta Skřivánková.
3: Kolem jdoucí v pátek odpoledne upozornila strážníky na mladíka, který se ve Starém Liskovci chytal skočit z mostu. Strážnice, které u něj byly jako první, ho chytili a pevně drželi, dokud se jim ho nepodařilo přesvědčit, aby přelezl zábradlí zpátky do bezpečí. Trpělivě a přátelsky si s ním povídali a nabízeli možnosti, jak zdánlivě bezvýchodnou situaci může řešit. Vzhledem k jeho špatnému psychickému rozpoložení přivolali raději záchrannou službu. Strážníci v pátek na večer pomáhali také nemohoucímu seniorovi z Nového Lískovce. Sousedka je sem přivolala poté, co z jeho bytu uslyšela velkou ránu a starý muž jí neotvíral dveře. Aby se k němu strážníci co nejrychleji dostali, museli odvrtat zámek. Seniora našli ležet na zemi v jeho pokoji, byl dezorientovaný a komunikoval jen sporadicky. Také on skončil v péči lékařů. Strážníci pomáhali i silně opilému muži, který ležel v sobotu na večer na chodníku. Nebyl schopný chůze a když víc se nadýchal přes 4 promile, zamířil sanitku do nemocnice.
1: Děkujeme.
2: Tak takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Přejeme hezké ráno.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Madonna, Like a Prayer, tady u nás na Radiu Krokodýl, krátce před 8 hodinou ranní. Katka má další zprávy. Mimochodem, ty se včera dívala na ten přestávkový program mistrovství světa.
1: Kousek jsem viděla jsem i Madonu, ano.
0: Jaký to bylo, prosím tě?
1: Jako Madonna. Myslíš konkrétně Madonu?
0: No.
1: No, jako bylo to tak, jako...
0: Aha, dobře. No ne, my jsme se na to s borcama nedívali, protože my jsme
1: bylo
0: si...
1: Bylo dlouhý, že ta představka.
0: Strašně, úplně hrozně.
1: Mně se to líbilo, mně se líbila Shakira.
0: Ta byla dobrá.
1: Líbil se mě Bieber. Ale Madonna byla tak jako... Už jsem měla trošku pocit, že je plastická malinko.
0: Jo, no já jsem toho Bíbra taky lehce zahlídl, ale říkal jsem si, proč tam třeba nedal Can't Stop the Feeling, nebo něco jako nějakou vypalovačku, nějaká kytarovka.
1: Can't Stop the Feeling, to je Timberlake.
0: Jo, aha, počkej, jo, aha, dobrý, no.
1: Tak, tak jo, no. Pojďme dál.
0: Těsně vedle. O čem budou zprávy v 8, prosím tě?
1: Fotbalovými mistry světa se stali po 16. Španěle, i o tom za chvíli.
0: Co si dáme po 8? Například Elton John a Dua Lipa. Bude také Lene Marlin. A třeba i Pokáč. Dneska bude výrazně teplej, než je tam teď. V Brně máme pouze 15 stupňů. Třeba ve Žďáře tam mají stupňů 11. Břeclav hlásí 14, Znojmo 12,5. Odpolední maxima 22 až 25. Možná bude nějaká přehaňka, ale spíše v severní části kraje.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zoo Brno stále hledá uprchlého jeřába daurského, který z výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo ideálně natočili a záznam poslali do zoo. Lidé totiž informační linku zahltili telefonáty.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Dva autobusy s cestujícími se v sobotu dopoledne srazily u Olexovic. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Návrhy některých vědců na vypuštění přinejmenším dolní Novomlýnské nádrže starostové tří okolních obcí nerozporují, vnímají potřebu širší debaty o tom, jak řešit každoroční problém s růstem sinic, což způsobuje úhyny ryb. Debatu však přenechávají odborníkům. Fotbalisté Španělska porazili včera Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Současně vytvořili rekord neporazitelnosti v reprezentačních zápasech, natáhli sérii bez porážky v normální hrací době či prodloužení na 38 utkání.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přes kilometr má kolona aut na příjezdu do Brna, do Tuřan od obce Telnice. Přímo v Brně počítejte s kolonou na ulici Řípská na cestě do centra před Tuřankou. Postojíte si tam od příjezdu z D1. Doprava vázne v obou směrech na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem a ucpaný je tradičně obchvat Modřic směrem na Želešice. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Kuptilšar.
0: Kubo, děkujeme, pozor, Brno, ulice Netroufalky, poblíž kruhového objezdu se srazily dva autobusy a provoz je částečně blokovaný. A pak je tady nepříjemnost na D1. Z Vyškova na Brno se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Je to na kilometru 200, což je sjezd na Slatinu. A nevím teda, jestli pánové dělají dobře, protože vidím je v levém jízdním pruhu, ale pánové stojí u svodidel, u toho středního pásu. Možná bych šel úplně někam jinam. No nic, šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Tak se nám tam přes víkend zase přisypaly nějaké ty penízky.
1: Máme pro vás 110 950 korun za náš krokodýlí zvuk a další soutěžní kolo už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: 11 minut po 8 hodině ranní nabízíme spoustu peněz.
3: Máme tady 110 950 korun a právě teď můžete volat studio 603 103 103.
2: To je telefon sem k nám. Kdo pak tam, krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo pak tam, jsem se ptal.
4: Tady Věrka z Kohoutovy z Brna.
2: Věrko, zdravíme vás po víkendu odpočata.
4: No, tak co důchodce, tak určitě.
2: No, tak já znám...
3: Dlouhodobě odpočata.
2: No, tak já znám důchodce, který vůbec nemají na nic čas. Věrko, povězte nám, co to tady...
4: V důchodě nemůžem, takže odpočíváme vlastně pořád, že to tak děláme jako, no.
2: Je mi to jasné.
4: A co nám zbývá. No, roky jsme si odpracovali, tak teď máme na to nárok, ne?
2: Já si myslím, že
3: tak
2: jo.
3: Tak ale můžete volat krokodýla a vyhrát třeba 100 tisíc, to by šlo.
2: To by šlo. Co máte pro nás za tip?
4: Posloucháme vás každý den.
2: To nás těší. Co máte pro nás za tip?
4: Tak já bych řekla, že když máte doma mazlička, králíka, a on na něho se díváte, tak on rád si téma zadníma patkama prostě za dupy, nebo prostě tak nějak třikrát po sobě. Tak bych řekla, že by to mohlo být i on.
3: Jak vám dupou králíci.
2: Takže
4: ano, jak vám dupou králíci.
2: Takže vám dupou králíci takhle.
3: Proč by ne?
2: Tohle jsme tady ještě neměli.
3: Ne, neměli.
2: Zcela určitě ne. Co říká arbitr na vaši originální odpověď?
3: Že je to parádní tip, ale bohužel nesprávnej.
2: Věrko, je nám líto.
4: Není.
2: Mějte tak, se moc hezky.
4: Tak budeme přemýšlet dál.
2: Tak hodně štěstí. Naschledanou.
3: Hezký den.
4: Naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Dua Lipa, Elton John, Cold Heart na Krokodýlu 9,5 minuty před půl devátou. V centru Brna máme v téhle chvíli 17 stupňů, Vyškov hlásí 16, Břeclav 15,5, Žďár nad Sázavou jenom necelých 13 stupňů. Odpoledne má být 22 až 25, ráno se očekává skoro jasno, během dne sem tam polojasno oblačno a pravděpodobně se vyskytnou drobné přehánky v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Některým školám však problémy přináší vysoká administrativní zátěž. Vládu dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech, také by mohli projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta. Lesní požár, který vypukl ve čtvrtek asi 100 kilometrů severně od Madridu, se dál šíří a dosud zničil víc než 12 000 hektarů porostu. Kvůli ohni museli úřady evakuovat několik stovek lidí. Nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. Je typickým defenzivním záložníkem, může nastoupit také ve středu obrany. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
5: Naleju si nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: I dnes budeme osvěžovat, máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store.
2: A můžete se dnes ráno těšit v Brně na Šelingráku, tak se zastavte.
1: My se těšit budeme.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přes kilometr má kolona aut na příjezdu do Brna, do Tuřan od obce Telnice. Přímo v Brně počítejte s kolonou na ulici Hříbská na cestě do centra před Tuřankou. Postojíte si tam od příjezdu z D1. Doprava vázne v obou směrech na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem a ucpaný je tradičně obchvat Modřic směrem na Želešice.
1: Pozor taky v ulici Obvodová, kde se řeší nehoda nákladního auta s autobusem. Jinak dobrá zpráva z D1. Ta nehoda na kilometru 200 ve směru k Brnu od Vyškova už byla odstraněna na sjezd z té dálnice, takže místo už je volně průjezdné. Teda v koloně.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05 jdeme za dětmi a ptáme se na velmi oblíbenou činnost.
2: A hlavně ty dneska budeš dohánět, ano, protože skoukal dlouho na fotbal. Ve školce na Lesné jsme se ptali, proč musíme spát.
3: Aby nikdo třeba, kdo chodí do školy, nespal u lavice.
4: Protože aby jsme byli silní na druhý den.
5: Protože aby jsme byli silní.
6: Aby vás nebolela hlava.
7: Abyste potom, kdybyste měli miminko, nebyli na další noc nevyspaní.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 9 minut po půl deváté, kdy se s Rádiem Krokodýl, teď dívám se nejtepleji v Brně po celé jižní Moravě. Tady už máme 19 stupňů. Ve Žďáru nad Sázavou mají stupňů 14, Břeclav hlásí 17, Znojmo 16 stupňů. Odpoledne bude 22 až 25, jinak během dne budou možná sem tam mraky, ale přehánky ty budou jen a pouze výjimečně v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Při dopravní nehodě v Mikulově zemřela včera odpoledne cyklistka. Srazilo jí auto, když stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Jeden řidič zastavil, druhý jej podjel, vjel na chodník, kde porazil dopravní značku i cyklistku. Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima budou do 25 stupňů a čekají nás poměrně chladná rána. O víkendu znovu naměříme i tropickou třicítku. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Byl také poslancem, krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň! Štíl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut před devátou, jedno varování.
2: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cínková.
3: Hezké pondělní ráno. Již další dobu policie upozorňuje na případy vylákávání peněz od lidí pod nejrůznějšími legendami. Velká většina podvodů startuje telefonním hovorem. Policie i média opakovaně varují občany před rizikovými telefonáty a nabádají je k obezřetnosti. Přesto se stále najdou lidé, kteří těchto rad nedbají a podvést se nechají. Nedávno se však policisté setkali s jiným případem, který měl souvislost s telefonátem. Tísňovou linku zalarmovala pracovnice telemarketingové firmy, která sdělila, že při obvolávání lidí nějaká žena do telefonu řekla, že právě zabila manžela, že je tam spousta krve a poté zavěsila. Policisté ihned provedli veškerá opatření a zanedlouho zjistili, kde údajná vražetkyně bydlí. Žena měla překvapivé vysvětlení. Neustále jí prý po telefonu někdo obtěžuje a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit. K žádnému násilnému činu naštěstí nedošlo. Policisté ženu poučili, že existují i vhodnější řešení a z místa odjeli. Přeji hezký den a naslyšenou.
1: Já mám takovou odpověď na tyhle telefony. Nezlobte se, mně se to nehodí a v pondělí nestupuju do výkonu trestu.
2: Vy jste teda všichni ale tak kreativní a originální. A nevím, která ta možnost je lepší.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rihanna Only Girl na Krokodýlu, minutu a čtvrt před 9 hodinou.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Půl minuta schází do 9 hodiny ranní, začal nám nový týden, už 30. máme pondělí 20. července ze studia Krokodýla. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
3: A Tonda Kala, hezké pondělí. Jihomoravští hasiči řešili po včerejší bouřce 55 událostí, podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. si dáme 90. jako třeba Adiemus. Bude i Luna. A taky Belouvič. Let's come together. A taky bude teplej, než je tam teď, když jako žádná velká zima už to není. Teda je tam 19 stupňů, záleží na vás. Ve Žďáru mají stále chladno, tam mají stupňů 14, v Jihlavě 13, ale v Břeclavě stupňů 17. Odpoledne má být 22 až 25 a možná na severu kraje drobné přehánky.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V sobotu večer došlo na hlavním nádraží v Brně k brutálnímu napadení muže bezdomova. Podle prvotních informací měl být do incidentu zapojen člen ostrahy. Svědci uvádějí, že napadený muž po útoku silně krvácel z obličeje.
5: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
3: V souvislosti se včerejšími bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Na Znojimsku bylo asi 300 odběrných míst bez dodávek energie.
5: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: Volná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 15 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale zemřel 13-letý chlapec. Několik dalších osob utrpělo zranění. Zřítila se pod nimi fontána, na níž vylezli při oslavách španělského titulu. Tragédie se stala na západě země.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Bystrci na obvodové ulici u křižovatky se starou dálnicí bouralo nákladní auto s autobusem. Čekejte tam komplikace a zdržení. V centru města je ucpané koliště a kolona na zhruba 5 minut se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou. Ve Vyškově v nádražní ulici u křižovatky s Brněnskou srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři. A pomalu se jede na křižovatce D1 a bratislavské D2 u Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Dvě osobní auta se srazila na nadjezdu nad 52 mezi Pohořelicemi a Žepčicemi. Tak s tím počítejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Muromec dneska slaví svátek.
1: Ilja.
0: To je první, co mi do mě napadlo. Ilja, pak ještě Ilja Racek, taky
1: ten
0: herec.
1: Racek napadl i mě.
0: Přátelé, máme pondělí, tak jdeme na to. Hezké
1: krásný
0: dopoledne.
1: Den.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Kdo pak si dneska napsal na mailovou adresu program@krokodil.cz o hit vašeho života? Magda. Ahoj Krokodýle, moc ráda vás poslouchám na úřadě v Králově Poli. Chtěla bych letní pecku od Davida Getty. Všem na úřad, díky, že vás máme. Magda z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Dneska je spousta lidí nevyspaných. Proč ne tak spousta? Hlavně mužů asi předpokládám se dívala na fotbal. Ten nočník, který se dneska hrál, tedy finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem, jako byl velmi napínavý, ale nedá se to vůbec srovnat s tím, co se odhrávalo v sobotu, kdy se hrálo o třetí místo mezi Anglií a Francií. A když po prvním poločase Angličani vedli 4-0, jsem si říkal, tak to já jdu spát. Ale chvilku počkám, že jsem to udělal dobře. Jak tenis, prosím vás, 6-4, nevím, jestli jste se dívali. Tak doufám, že dneska jste vyspaní. Je o čem mluvit. Já bych chtěl v téhle chvíli zahrát tedy všem, kteří jsou nevyspaní, a pak také jednomu mladému muži do Kuřimi, do auto Hanák, do autodílu. Ve čtvrtek jsem tam přijel, kupoval jsem žárovku a tak jsem slušně požádal, jestli mě ji může i vyměnit u auta, protože taková, kdo to někdy měnil, tak ví, taková pakárna, že jako na milimetříky. Já bych si s tím poradil asi možná za hodinu. Mladý muž byl výrazně rychlejší, tak já moc krát děkuju a zdravím do Kuřimi k Hanákovi. Taky musíme pozdravit všechny, kteří se těší na další 90. Bude John Secada, Eiffel 65, Vaya con Dios, a taky bude 9:30 za 9,5 minuty.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rečata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné názvy?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
0: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Vaja Kondios za námi a teď 9:05 jdeme hádat hit v jedné sekundě. Když ho dneska uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Chcete-li hrát o tuto cenu, tak můžete volat 603 103 103 a uhodnout ten hit v jedné sekundě. Kdo pak se nám dovolal? Krokodýl, dobře, děkuju. Někdo tam byl, už tam zase není. Tak tedy, ten hit v jedné sekundě zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: A pak nám to pokračuje, ta písnička. Víte, kdo to zpívá? Nebo jak se ta písnička jmenuje? Pokud ano, nebo pokud si myslíte, že to víte, tak nám zavolejte 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Lenka.
2: Leni, zdravím, jak je po víkendu? Pohoda? Odpočatá?
4: Pohoda, klídek, tabáček.
2: Tak to má být, hezký. Vy jste tu písničku poznala?
4: Já si myslím, že to je Coldplay.
2: A myslíte si to správně? To je super. Soutěžíte s námi takhle, i když se nedovoláte, že zkoušíte hádat, co by to tak jako mohlo být?
4: Ano, zkouším hádat, ale většinou se netrefím.
2: Vidíte, a dneska to vyšlo, takže vstupenky jsou vaše. Já vám gratuluju, mějte se moc hezky.
4: Děkuji moc, vy taky, naschledanou.
2: Naschledanou. Psal se rok 2008, kdy Coldplay vydali tady tuhle pecku s názvem Viva la Vida. Takže dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý. Přeju hezké dopoledne.

0: Dnešní hit jedné sekundě doznívá Coldplay Viva La Vida. 90 to nebyla a 90 budou. Co si dáme do 10. hodiny? Rednecks. Bude také Tarkan, Simarik. A zahrajeme si Ace of Base, Lucky Love. A myslím, že stihneme ještě DJ Boba a taky Gereta Kejce. Dneska hrajeme mužům, kteří slaví svůj svátek a kteří se jmenují Ilja z Krokodýla. Pěkné dopoledne.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Káťo, jedeme do Olympia parku.
3: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
2: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
3: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
2: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů.

0: Váš Bolek.
1: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Rádio Krokodýl. 90 v 9. I've been married long time.

0: Garrett Gates uzavřel 90 po 9 tady u nás na Krokodýlu. Bude 10 hodin, což znamená, že nás čekají zprávy. A ty má Petra, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, ceny pohonných hmot podle očekávání ve srovnání s pátkem dnes vzrostly, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co to bude po 10? David Guetta, tedy Swim, Satou Sendai.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Už je tam výrazně teplej než ráno. Ráno bylo jenom 12 stupňů, když jsme jeli do práce do Krokodýla. Teď už je v Brně 20,5 stupně. I když ve Žďáru mají pořád ještě chladno, tam mají jenom 15,5, Vyškov hlásí 18, Břeclav i Hodonín zhodně po 19 stupních. Odpoledne se čeká 22 až 25 a je malá pravděpodobnost přeháněk spíše v severní části kraje.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích na Jižní Moravě po skončení vládní regulace dnes podle očekávání ve srovnání s pátkem vzrostly, a to o desítky haléřů i koruny. Výrazněji zdražila nafta než benzín. Ode dneška se ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích po více než třech měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků by mohla zdražit především nafta, a to až o 3 koruny za litr. Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes 90 kilo odpadu. Přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí. Maďarský premiér Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Suljok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo v prodloužení na 38 utkání.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Novinky ze silnic má pro nás Jakub.
4: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Bystrci na obvodové ulici u křižovatky se starou dálnicí stále pozor na dopravní nehodu nákladního auta s autobusem. Na Zvonařce se zdržíte v obou směrech kolem 5 minut u Dornichu. Na Brněnsku před Pohořelicemi směrem ze Žabčic boudala 2 osobní vozidla, projíždí se Kyvadlově. Po pojíždění na pár minut čekejte na křižovatce D1 a bratislavské D2 u Brna. A máme dobré zprávy z obchvatu Modřic směrem na Želešice. Kolona se tam již rozjela. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
1: Kubo, děkujeme. Třída generála Píky za křižovatkou s Porgesovou ve směru do centra se srazila 2 auta, blokují jeden jízdní pruh. A na obchvatu Jihlavy ve směru na Znojmo na kruhovém objezdu se srazila 2 osobní auta. Na místě zasahují všechny záchranné složky a policie a komunikace je úplně uzavřená. Ze všech směrů se tvoří dlouhé kolony. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsme na začátku týdne, tak pěkně po pořadě. Dneska slaví svátek Ilja, v úterý Vítězslav Vítězslava, ve středu Magdalena Magda, ve čtvrtek Libor, v pátek Kristýna, v sobotu Jakub a v neděli Anna. A Anna, chladna z rána. No, tak dnešní ráno bylo velmi chladné. Tak jenom, abyste na někoho náhodou nezapomněli. Z Krokodýla přeju hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Moravu.
1: K létu patří osvěžení a o to se vám samozřejmě stará Radio Krokodýl. Máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store. No a dneska ráno jste si je užili na Šelingráku a vyrazíme za vámi do ulic i odpoledne. Čekejte naši krokohlídku na Moravském náměstí. Stavte se.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Radio Krokodýl.
7: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krokodýl dnes vybírá brněnskou restauraci na Knoflíku. K obědu nabízí hovězí vývar s nudlemi za 19 korun a špagety alio olio za 142 koruny. Jestli jste si tedy vybrali, přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: jako díla Chaos vodopády, no a včera to teda venku byly taky pěkný vodopády.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Po včerejšku máme za sebou další letošní bouřky a tak se hasiči rozhodně nenudí. V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí a ve většině případů šlo o popadané stromy. Nejvíc zásahů zaznamenali na Hodonínsku. V Hodoníně odletěla plechová střecha z garáže v ulici Horní Plesová. Silný vítr poškodil například i střechu základní školy Vančurova v Hodoníně a nebo střechu v Tvrdonicích na Břeclavsku. Na Znojemsku zase kvůli bouřkám se ocitlo asi 300 odběrných míst bez dodávek energie. Bouřka včera chytla i mě, a to na Vysočině, kde řádil hustý dešť s kroupami, no a takhle vykoupaná jsem už vážně dlouho nebyla.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
2: www.klimastyle.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Děkujeme vám, děkujeme vám.
8: No vám, i tobě, a taky tobě.
9: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle je Lucka Bílá a Fénix. No a nám se blíží 11. hodina, to znamená čas na další čerstvé zprávy. Petra připravená.
1: Hezké dopoledne. Centrální evidence psů má za sebou první týdny ostrého provozu. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z krokodýlých hitů po 11. Benson Boone. This beautiful thing that I've got, please stay. Dáme si Starship. A nebo Olgu Lounovou.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během dne dnes bude převažovat polojasno až oblačno a čekáme s malou pravděpodobností výskyt přehánky, a to spíše v severní části našeho kraje, teploty 22 až 26 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V parku na Křenové u bývalé celnice vyrostlo kolem kamenného gotického zderadova sloupu lešení. Zhruba po 10 letech prochází běžnou údržbou. Město každoročně do podobných restaurátorských prací investuje stovky tisíc korun. Restaurátoři památky očistí od řas a lišejníků, opraví šrámy od zubu času nebo vandalů a nakonec ošetří povrch, aby byl co nejodolnější. Centrální evidence psů má za sebou první týdny ostrého provozu. Veterináři do registru zatím zapsali více než 64 tisíc domácích mazlíčků. Většina pejskařů nové opatření podporuje. Registrace psa do systému je povinná. Vyřídit ji lidé mohou při nejbližší návštěvě veterináře, nejpozději však při povinném očkování proti vzteklině. Krokodýly nilské plánuje k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, když se inspiroval kontroverzním a nepříliš úspěšným projektem v americkém státě Floridě, kde zadržené nelegální migranty umístili do detenčního zařízení v bažinách obývaných aligátory. Vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A co se děje aktuálně na silnicích, tak to prozradí Jakub.
4: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na třídě generála Píky za křižovatkou s Porgesovou na cestě do centra se srazila dvě osobní vozidla a blokují tam jeden jízdní pruh. Na Brněnsku před Pohořelicemi ze Žabčic policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel z rána. Pomalu se jede na příjezdu do Brna ze Vyškova po dálnici D1 od exitu 210 a neprůjezdný zůstává obchvat Jihlavy na kruhovém objezdu na Znojmo po dopravní nehodě. Pro Rádio Krokodýl z Globáři stánce Kuptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minuty po 11. Krásné pondělní dopoledne přeje z krokodýla Katka Horáková a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát bude naším tipem na výlet jedno brněnské muzeum. Za jeho odhalení vyhrajete vstupenky na koupák, tak si to nenechte ujít. A teď už Benson Boone tady u nás na rádiu Krokodýl.

0: These beautiful things that I've
1: got. Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pepičku, učil jsi se vůbec?
4: Ano.
3: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: cestovatel.
1: Vanessa May za námi, no a před námi soutěž 11 hodin 18 minut, kdy můžete volat Studio Krokodýla 603 103 103 a soutěžíme o 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Komárově. Tak přátelé, během toho, co budete volat, tak nabízím dnešní nápovědy. Tentokrát bude naším tipem na výlet jedno muzeum, které je jediné svého druhu ve střední Evropě a je součástí Moravského zemského muzea. Název tohoto pavilonu pochází z řeckého slova, které znamená člověk. Nachází se na pravé břehu řeky Svratky v brněnské městské části Pisárky. Jeho součástí je stálá expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy a Evropy, tvořená třemi částmi. Kromě toho jsou v dalších prostorách pavilonu průběžně instalovány krátkodobé výstavy. No a největším lákadlem je socha mamuta. Já myslím, že je to úplně jasný. Tak hezké dopoledne, Krokodýl tady Katka, kdo se dovolal?
2: Ahoj, ahoj, tady je Mirko.
1: Ahoj Mirko, zdravím tě, jak se dneska vede?
2: No, špatně, protože jsem v práci, ale budu tady celé 24 hodin, takže...
1: 24 hodin, no, tak já no, myslím, no. Že ti to teď určitě s příjemným výhrou. Určitě víš, na který pavilon se ptám.
2: Je, ale pavilon, já jsem myslel, že je to na zvuky.
1: Ne, teď nesoutěžíme se zvukem, teď je tady Krokodýl cestovatel. Slyšela jsi nápovědy?
2: No, neslyšel se napovědět.
1: Tak já jenom úplně kratince zopáknu, že dneska se ptám na jedno muzeum, které je jediné svého druhu ve střední Evropě, součástí Moravského zemského muzea. Nachází se v brněnské městské části Pisárky a největším lákadlem je socha mamuta. Úplně krátce.
2: Ano.
1: Tak jak se to jmenuje to muzeum, když je tam ten mamut?
2: Mamutu?
1: Ne, není. Tak je mě líto, nedá se nic dělat. Budeš muset počkat na zvuk, jo?
2: Dobře, tak
1: se měj krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Držím pěstí, no a vy ostatní, co víte, kterým je to úplně jasný, na které muzeum se ptám, tak voláte Studio 603 103 103. Nikdo už tam je, krásné dopoledne, Krokodýl.
3: Dobrý den, tady Jirka, já si myslím, že to je Antropos.
1: Jirko, říkáte to naprosto správně, jednička s hvězdičkou a 4 vstupenky na koupák jsou vaše, tak blahopřeju.
3: Děkuji moc.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a hezký den. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: No a hezké dopoledne i vám všem ostatním ladícím Krokodýla přesně v 11 hodin a 20 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
9: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Letní dny si můžete zpříjemnit a užít na koupáku, třeba na koupališti Zbíšov, kam už se na vás velmi těší a nabízí vám několik bazénů. Taky se můžete vyřádit v 80 metrů dlouhém tobogánu. Zasportujete si na hřišti na volejbal a plážový volejbal, taky zahrajete pinec. Scrollovat můžete díky Wi-Fi, no a čekají vás lehátka pro váš relax. Taky doplním aktuální teplotu vody 21,8 stupně. Pokud to máte blíž na koupaliště Slavkov, tak děti se můžou těšit na brouzdeliště i dětský bazén. K dispozici je vám i hřiště, zahrát si můžete plážový volejbal nebo ve stínu odpočívat pod stromy a drink dostanete hned na dvou barech. Vstupné pro děti je 50 kaček, dospělí zaplatí 150 korun. Teplota vody je 25,3 stupně. Tak z Krokodýla přijeme parádně strávené léto na koupáku.
2: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin, 39 minut, hezké dopoledne přeje Krokodýl, no a samozřejmě taky pro vás máme Krokodýlí zvuk i dnes. Rovných 111 000 korun právě teď na lince 603 103 103. V této chvíli je k dispozici, ta linka je volná a vy můžete volat a někoho už tam máme. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo byl nejrychlejší?
2: Zdravím, David.
1: Davide, hezké dopoledne, jak se máte dneska v pondělí, jak se vám vede?
2: Ale jo, jde to.
1: Jde to pracovně?
2: Jo, a i pracovně to jde.
1: A 111... Je klid. 111 tisíc korun, na co by vám to tak jako padlo? Na co by se vám
2: vlastně
1: to hodilo?
2: Nějaká dovolená s dětma.
1: A už jste byl na dovolené, nebo teprve?
2: Ne, teprve
1: chystáte se.
2: Na konci prázdnin.
1: Mm-hmm. Tak držím pěsti, protože tyhle prachy by určitě pomohly za tento zvuk. A teď už je to vaše, co tipujete?
2: No mě napadlo, jestli to není vylupování prášku z platička.
1: Mm-hmm, takže dát si patáček, hlavně, aby jsme ho nepotřebovali, ale uvidíme, jestli to trefa do černého. Ptáme se arbitra. Tak ani vyloupnutí prášku z platíčka to není. Tak je mi to líto i přes to krásné pondělí. Mějte se hezky.
2: Taky, díky.
1: Naschledanou. No a šance do dalšího kola, přátelé, navyšujeme náš Krokodýlí bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Řipská 22.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné názvu?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: posloucháte Krokodýla Krance při 12. Tohle jsou Mandraže a se mnou už taky Petra a další čerstvé informace.
1: Hezké poledne, obyvatele Obřan a Bílovic čeká ode dneška další dopravní komplikace, i o tom už za chvilku.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla, tedy Swims. Dáme si taky Britney Spears. A nabídneme Činasky. Každý ráno, když si vzpomenu.
6: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Do centra Brna nám dorazil velmi ošklivý černý mrak a teď nám z něj pěkně prší. Podle předpovědi má ale dnes převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se vyskytnou během dne přeháňky teploty maximálně kolem 26.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatele Obřan a Bílovic čeká ode dneška další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimo brněnské zóny. Většina Čechů plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé si za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. 13-letý chlapec zemřel na západě Španělska při zřícení fontány, na kterou fanoušci vylezli při oslavách španělského týmu na mistrovství světa ve fotbalu. Nejméně další dva lidé se zranili.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne z Krokodýla taky vám všem za volant. Pozor aktuálně na nehodu na Znojemsku na příjezdu do Tulešic směrem od Vemyslic. Havarovalo osobní auto mimo vozovku, na místě zasahují záchranné složky a policisté řídí dopravu Kyvadlově. Tak s tím počítejte a buďte opatrní.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné poledne přeje Krokodýla se mnou už s 12. hodinou. Jirka.
1: Nazdar, dneska budeme osvěžovat, bude to na Moraváku, tak doufejme, že nám tam nesprchne. Občas jsou ty bouřky, bojíš se bouřek?
0: Hele, mě včera chytla, já jsem byla na Vysočině.
1: Ajajaj.
0: Včera nás chytla cestou z horolezení. Strašná bouřka. Vzpomněl jsem si na tobě, padaly kroupy, ano, všechno bylo a takhle mokrá a do sušičky zrala
1: tak,
0: jsem dlouho nebyla.
1: Mokrá Katka, ty cuchy Jirka.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

0: chvilku dílu Michal Hruza, my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už jsme ve školce přímo v centru města Brna. Těch prcků se ptáme, proč lidé nosí brýle.
2: Ty se viděli moc daleko.
3: Třeba když někdo má špatný oči, to aby viděl.
4: Protože oni mají špatný oči a starý lidé už nosí taky a moje mamka třeba nosí taky.
5: A moje sestřeně se taky.
4: Můj teďka si měl vzít taky brýle, ale jenže se strašně bojí, protože on si to měl vzít od doktorky a už furt se bojí, furt si to nechce vzít vůbec.
0: Tohle jsou na se zlatíčka přímo ve školce v centru města Brna. Ptali jsme se jich, proč nosí lidé brýle.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
7: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
8: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Opět Radeček roku udělal, no a teď se jdeme podívat do brněnský škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jakub Král, ředitel základní školy Očovská Hronín, a mobilní telefony máme již několik let v omezeném provozu. Ve výuce máme tablety, máme další digitální měřící technologie, mobily jsou využívány v hodinách, samozřejmě se to vlastně vyučujícího, pokud jsou zapotřebí, tak se v hodinách využijí a opět se vrací do skříněk, do šatén.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý, v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Last Good Night, Krokodýl, po víkendu, pracovní týden, někdo má dovolenou, Petra tam je v práci. Co si dáme do zpráv?
1: Hezké odpoledne a v Bosonohách má vzniknout nová městská třída. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Shakira Waka Waka. Bude Abba. A nebo partička Krištof. Počasí sledujeme.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Polojasná obloha, dneska se nám může objevit i nějaká bouřka, jinak zítra čekáme převážně polojasnou oblohu, teploty kolem 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Bosonohách má vzniknout městská třída s jízdními pruhy pro auta, cyklostezkou, širokými chodníky a tramvajovou tratí. Jedná se o jeden z několika projektů, díky kterým se městská část v budoucnu dopravně promění. Na přípravu nové městské třídy schválili brněnští radní investiční záměr. Dnešní ráno bylo po delší době výrazně chladné. Na většině stanic teploty klesly pod 10 stupňů Celsia a na Šumavě se místy dostaly dokonce pod bod mrazu. Do střední Evropy bude v první polovině týdne proudit chladnější vzduch, takže nízké ranní teploty nás čekají i v dalších dnech. Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad $90. Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace Infantina, aby Spojené státy co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěli spolupracovat jen s jednou další zemí. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, která opravdu využijete, strážka osobáku s dodávkou na trase z Hodonína na Veselý nad Moravou. Dejte pozor, šťastnou cestu, kdyby cokoliv volíte, linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, hrajeme Hit za hitem i takhle v létě.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Je ty třeba ke kafíčku do práce, tak zdravíme i na úřadu, kde posloucháte všude. Tak třeba i na odpolední s Krokodýla Shakira.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma nikdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Na Krokodýlo a Bad Dancing Queen a my budeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Je to tak v ulicích Brna, naše letní krokohlídka, která rozdává letní osvěžení 103 drinků z Charlie's Candy Store. Takhle je veselo. Krokohlídka osvěžuje, tady je veselo. Pěkný den.
2: Zdravím, tady Niko a dostala jsem dobré osvěžení, tady jdeme zrovna kolem a je to super.
3: Ahoj, já jsem Radek, taky pěkné osvěžení, jdeme si tady na procházku.
4: Tady Nela, posloucháme Krokodýla na stanici Heršpická a děkujeme za letní osvěžení.
0: Možná si říkáte, kde bude dneska letní krokohlídka, tak na Moraváku, tak se těšte dneska odpoledne, jsme tam.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: MC Erika Barbara, tohle Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme vám hit za hitem. Dneska tady máme taky milou návštěvu děti ze školy, kteří vás taky pozdraví, tedy i o prázdninách.
2: Anglická škola Helen Dora.
0: No my taky zdravíme krokodýláci, díky, že jste s námi. Krásné léto a krásné prázdniny dětem.

0: Krokodýl, něco letního pro vás.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A teď už míříme na koupák. Jdeme se tak trošku ošplouchat. Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Horko, střídání, osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu, tak a hlavně jízda na tobogánech, na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně se tam můžete vypnout doslova na rozlehlých travnatých plochách, nebo si dáte třeba do těla na plážovém volejbalu, basketu. Tohle je pro vás koupaliště u Zbíšova. No a to není všechno, my vás veme taky na koupaliště ve Slavkově u Brna. Tam pro vás mají samozřejmě dětské bazény, taky hřiště, brouzaliště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko, pod stromy, využít dva bary, vstupné 150 základní, no a 50 pro děti. To je koupaliště Slavkov u Brna. www.koupaliště.slavkovubrna.cz. Tak se stavte!
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude. Váš Volek.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle si jak roku díl vaše rádio. No a Petra dorazila, máme tady dneska veselo, co?
1: Ano, já mám trošku trému.
0: Dneska tady máme exkurzi, takže za námi asi tak 15 dětí. Tak co si dáme do zpráv?
1: A Brno zřejmě vzniklo dřív, než se dosud předpokládalo, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině a večer. Dáme si Modern Talking. A nebo Single X. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jihu Moravy polojasno, teploty kolem 24 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna, když v laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Oproti dnešku by si polepšili seniori, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu dnes schválila vláda.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián, typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódů s rozšiřujícími informacemi. Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 195. kilometru v Brně ve směru na Vyškov stojí v místě omezení porouchané vozidlo. Kolona měří přes 7 kilometrů. Cestou z Vyškova do Brna se zdrží hlavně řidiči kamionů mezi 223. a 196. kilometrem. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce ve směru do Židenic a na trase z Hronína do Veselí nad Moravou za Roatcem bouralo osobní auto s nákladním. Zatím se ale kolona netvoří. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Zbálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tak co, krokodýláci, jak se máte po víkendu?
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hrajeme hit za hitem, krásné léto vám všem a na cestu třeba i z práce vám posíláme Miku Happy Ending.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: Elvis Presley na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tento týden ve znamení teplot kolem 23 stupňů, tak se trošku ochladíme. Na víkend by se mělo opět vrátit letních 30 stupňů. Jsme Krokodýl, tak krásné léto.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Je dobré mít se kam vracet.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na Krokodýl Polís, tohle vaše rádio Krokodýl. Rádio, které pro vás má taky speciální pořad 90 v 9. Každý den po 9. hodině.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. It's my Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krásné pondělí odpoledne s Krokodýlem všem a se signifikantním hitem Justina Timberlakea What Goes Around Comes Around pro naši Petru, která s tímto strávila dovolenou, kde to bylo, v Bulharsku,
1: ano, si
0: říkala?
1: Ano, v Bulharsku, tak jsem říkala, že mému téměř 21-letému chlapečkovi bylo rok a půl.
0: Rok a půl, no jo.
1: Že to hráli na pláži.
0: Krásná vzpomínka. Krokodýláci, pěkné odpoledne, trpělivost na cestu směr Mikulov, výjezd z Brna přes Modřice, protože těsně před Rajhradem na tom sjezdu je hořící osobní auto, které už je pod kontrolou, ale myslím si, že kolona tam ještě hodnou chvíli bude stát. Petro, co ty máš nového, vítej.
1: No tak vláda podle očekávání podpořila zákaz mobilů ve školách, tak i o tom za chvilku.
0: Tak se moc těšíme, děkujeme.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Za minutu ani ne, hodina 15.

Kapnem. Vyberte si espresso macchiato. Tommy Cash bude. Pustím vám Reddy Kirken a dáme si Snappy, Reddy Mezi Dancer.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Právě teď 15. odví krokodýláci, zatímco v Brně je od 22 do 25 stupňů Celsia. Zítřejší den bude částečně zatažený a odpolední teplota bude 22 stupňů.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Obyvatele Obřan a Bílovic čeká ode dneška další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimobrněnské zóny. Zákaz používání mobilů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, jehož uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle očekávání podpořila vláda. Podle Plagy byla podpora kabinetu jednomyslná. 4 pracovníky letiště ve Frankfurtu nad Mohanem na západě Německa nakazil malárií komár, který přicestoval letadlem. Poslední takový případ se tam stal v roce 2023. Nemoc se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, střední a jižní Americe, některých částech Asie a v Tichomoří. Pokud není včas léčena, může postižený zemřít. Další osoby nakazit nemůže. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pondělní doprava výživná krokodýláci sledujeme s Martinou mimo jiné na výpadovce na Mikulov. Přímo v tom sjezdu na Rejhrad zahořelo malé červené osobní auto. Požár je teď už pod kontrolou, ale provoz na Mikulov je pravděpodobně před Rejhradem stále v podstatě úplně zastaven a kolona se nám natahuje de facto až do Brna. Více k dopravě, Martina.
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Prahy je kolona od 190. kilometru proti směru od 201. kilometru. Ve směru od Vyškova na Brno se zbrzdíte ještě u Rousínova a u Holubic. 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Dlouhá kolona se táhne přes Modřice už od sjezdu z D2 až k nájezdu na Vídeňskou. Na trase Zavlíčkova Brodu do Jihlavy ustříte, že bouralo osobní auto s autobusem. Krátce se zdržíte v obou směrech. A na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zbrzdíte u Křižanovic a také u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové pondělí všem s krokodýlem přeje Petr Holík na Moravu, Vysočinu i k Mikulovu a k Hodonínu a speciálně vám, co jste v té koloně na Mikulov před Rajhradem, kde je zastavený provoz kvůli hořícímu autu a pochvala mimochodem za vytvoření záchranářské uličky. Super!
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Prosím tě, drž vlnu, jako by zpívala Pink. Dobré odpoledne po čtvrt na čtyři.
1: Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Protože ten, kdo drží vlnu, ten je osvěžen krokodýlem. Je to tady, mimochodem opět i dnes připraveno 103 svěžích drinků z Candy Store a Jirka už vyrazil.
2: Krokohlídka osvěžuje, tady je veselo. Pěkný den.
3: Zdravím, tady Niko a dostala jsem dobré osvěžení, tady jdeme zrovna kolem a je to super.
4: Ahoj, já jsem Radek, taky pěkné osvěžení, jdeme si tady na procházku.
3: Tady Nela, posloucháme Krokodýla na stanici Heršpická a děkujeme za letní osvěžení.
0: Tak, to bylo minulý týden, to byl Kénik, čerpací stanice, taky na Šilingráku jsme vás osvěžovali a právě dnes odpoledne se bude Jirka vyskytovat na Moravském náměstí, tak si ty dobroty z Candy Store krokodýláci určitě nenechte ujít.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: 15 hodin, 22 minuty, Snap Rhythm is a Dancer připraven z Krokodýla. Dobré odpoledne.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
6: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

cesty i do práce s krokodýlem, stále hity Ava Max, Kings and Queen. Spůl čtvrtá za půl minuty a patrně stále ještě do kolony na Mikulov, která se tahne od Rajhradu do Hršpic kvůli hořícímu autu, posíláme další hit Abraxas, Obyčejnej svět. Pěkný den všem. Věci za

0: Pěkné pondělí všem s krokodýlemi do práce, třeba na právní oddělení katastrofálního úřadu Brno venkov, našim oblíbeným právničkám a hlavně Věrušce, která si dneska notovala s písničkou Obyčejnej svět. Tady už James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings a jdeme tankovat.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Jak jste na tom, krokodýláci? Jste benzínový nebo naftový? U té nafty se nám to nějak zvedlo za poslední dny, takže my šetříme s krokodýlem. Mapování nabídky pohonných hmot je tady každý všední den odpoledne a Natural 95 litr aktuálně výborně v našich Holasicách. Tam je na čerpací stanici Avia Natural za 38,80 za litr, takže Brněnská ulice, Holasice, Avia a diesel, tak tady jsme na litru dobře za 37,20 aktuálně a to je na čerpacích stanicích Zero Gas v Lipůvce a případně pak v Blučině. Tak lehkou nohu na plynu, jedeme s úsměvem s krokodýlem a připraven pro vás Coolio Gangsters Paradise.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
3: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
2: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
3: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
2: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: Pohodové pondělí s Krokodýlem i na výpadovku z Brna na Mikulov, kde si postojíte v dlouhé koloně. Začíná to u sjezdu na Rajhrad, hořelo osobní auto, provoz byl úplně zastaven, kolona ve dvou štrůdlech se záchranářskou uličkou už má přes 6 kilometrů, takže sahá vlastně do Brna. Na Mikulov tedy raději jeďte přes Chrlice, Rebešovice, Rajhradice, prostě zleva, najeďte v Rajhradě u úřadu, bude to cajk. Petra má zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne, park na Moravském náměstí bude dnes patřit jazzu, i o tom už za chvilku.
0: 16. právě odbyla. Rádio
2: Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A připravená výborná muzika bude Cher. Dáme Bruna Marse a Pate a Pate. Bude nafrněná. Taky Huntrix Golden.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 16 stupňů v Brně 23, v Šepkovicích jsme na 22, ze Žďáru hlásí Péťa, že má 21 na teploměru. Úterý bude velmi podobné, oblačné, zatažené, odpolední maxima budou tady u nás na Moravě 22, na Vysočině 20 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jazzovým hvězdám bude patřit park na Moravském náměstí, který dnes a zítra rozezní festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů. Od 17.30 zahraje česká formace Pluto a na ní pak navážou další umělci. Ombudsmanka hledá nové členy dvou poradních týmů. Jeden se zaměří na práva lidí s postižením a druhý bude sledovat dodržování základních práv a svobod. Kancelář veřejného ochránce práv chce zapojit lidi s různými zkušenostmi a odborným zaměřením. Zájemce se mohou hlásit do 9. srpna. Britský král Karel III. Dnes pověřil nového šéfa lejbristu Andyho Benhama sestavením vlády. Benham v premiérském křesle vystřídal Keira Starmera. Za posledních 10 let je 7. britským premiérem. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na 3. příčce je Francie.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jo, včera pěkný fotbálek, Krokodýláci, dopadlo to asi dle očekávání. Jdeme na silnice, jak to vypadá, Martino?
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D52 na trase z Brna na Pohořelice u Rajhradu se likvidují následky požáru vozidla. Kolona má 6 kilometrů. Na trase z Pohořelic na Mikulov poblíž odbočky na Bavory stojí v jízdním pruhu porouchaná dodávka. Projíždějte tam opatrně. V Brně Chrlicích v ulici Roviny havarovalo nákladní auto. Provoz je omezený a kolona je tam z obou směrů. Na trase z Pelhřimova na Humpolec si kvůli omezení postojíte v obou směrech v úseku Velký rybník Vystrkov a na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo vás čeká 3 kilometry dlouhá kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné pondělí s krokodýlem i do hustého provozu přinášíme Hantec. Na Moravské náměstí přináší krokohlídka osvěžující drinky s sýrkou a my tady máme Janka. Zdarec.
1: Zdar jak svíňa z kroksný mládežníci. Gomity, co to je špízlové čudlcajk?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

času přijdu a přesto neslyším tvůj hlas. Náš první tón jako černá

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka: no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: Krokodýl, stále hity, Bára Poláková, Nafrněra a Hantec na to.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A dneska něco ze života, z rodiny, z takových těch běžných činností, hlavně večer. Zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z kroksny, mládežníci. Gomity, co to je? Špíznové čudlcajk?
0: To je takové cajk, že to každý jiné gome.
3: Špičkový knedlíky.
4: To je nějaký jídlo, ne?
5: To pro televizi.
3: Nějaký jukebox na speciální ovládání.
0: Knedlíky by nebyly špatný jako pozdní oběd, ale s jídlem to nemá nic společného tohleto.
2: Špíznové čudlcajk je televizní ovladač. Mějte betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Betelný den a hlavně na Moravské náměstí, kde byste už měli být osvěžení s Krokodýlem a Sirkou.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
8: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.

J-Hall, krokodýláci, dobré odpoledne s naším rádiem. A nejenom dobrou cestu z práce domů. Ať to máte ve zlatě, místo toho, abyste tam někde poskakovali v koloni, jako pravděpodobně stále ještě na výpadovce na Mikulov od Heršpic přes Réhrad, kde nám hořelo osobní auto. Aby to bylo zlatý, tak to posichrujeme další písničkou. Huntrix Golden je přesně 16.30. Přejeme s krokodýlem dobré odpoledne.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Kolíl, stále hity, půl pátá, šest minut. Leporelo, Eva Farná a teď valíme k bazénu.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Srdečná zdravice tam, co se máte krásně velice a kde si užíváte přímo rajské okamžiky, krokodýláci. Na bazén do Zbíšova u Brna, letní koupaliště s pěti venkovními bazény s superčistou vodou, která je ohřívána solárními plachtami a dominanta koupaliště 80 metrů dlouhý tobogán. Rozlehlý areál obklopený krásnou zelení, kde máte spoustu možností sportovního vyžití, hřiště na volejbal, plážový volejbal, hřiště na streetball, pingpongové stoly, veřejnou knihobudku, kantýnu, velké parkoviště pro 200 aut a hlavně pokrytí sítí Wi-Fi. Takže pokud chcete zažít dokonalý letní den, určitě se na vás těší ve Zbíšově na koupáku. Další oblíbené koupaliště, které je pro vás otevřené, je Slavkovské, které dává k dispozici 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce a dětský bazén a brůzdaliště. A krom vodních radovanek samozřejmě i tady můžete sportovat. Jsou 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal a můžete si zahrát i plážový tenis. Slavkov, dospělí platí 150, děti 50 korun. Máme tam aktuálně nádhernou vodu 25,5 stupně Celsia. A vzduch je dokonce o něco studenější. Takže vyrazte a užijte ve Slavkově i ve Zbíšově s rádiem Krokodýl.
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Aj.
2: Fonzie! Diwa!

0: Dobré odpoledne, je s váma Krokodýl, pohodu po práci i s dětma po příměstských táborech a dovádění. Mimochodem dobrá zpráva od Rajhradu. Hořící auto, co úplně zastavilo provoz před Rajhradem, vyřešeno, kolona se rozjíždí, taky sahala až do Štyřic vlastně málem k Bauhausu, takže trošku Saigon. Petro, co nového?
1: Hezké odpoledne, kancelář veřejného ochránce práv kritizuje jihomoravské hejtmanství. Proč, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá hodina odběla krokodýláci a bude to nejlepší od Tiny Turner. Pustím vám Evu Max. A světem internetu běží poselství Bobule a Bobulky mají dotočeno čtvrtý film s příběhy nejen o víně, teď hlavně o rodičích a dětech Bobulkách. Hotovo, tak si dáme víno.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A máme rádi, když je hezky, jako třeba dneska, příjemně, žádné tropy, Brno 26, Šepkovice 24,5 stupně, Vežďáře 21 stupňů Celsia. Zítřejší den, úterní, bude oblačný, zatažený s maximy odpoledne na Moravě 22, na Vysočině 18 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna, když v laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Kancelář veřejného ochránce práv kritizuje jihomoravské hejtmanství. Podle ní postupuje příliš pomalu při proměně domova pro osoby se zdravotním postižením ve Střelicích na Brněnsku. Zástupce ombudsmanky vydal více než 120 doporučení, která mají zlepšit kvalitu života tamních klientů. Za nejdůležitější považuje vznik menších domácností. Pobřežím Jaderského moře se šíří nebezpečná infekce, takzvané impetigo. Jde o vysoce nakažlivou povrchovou bakteriální kožní infekci, které se daří hlavně v létě. Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje právě u těch nejmenších. Objevuje se hlavně na obličeji, kolem nosu a úst, ale může se šířit i do dalších částí těla. Nejrychlejším hráčem uplynulého mistrovství světa ve fotbalu byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km v hodině. Nejlepším Čechem byl obránce Štěpán Chaloupek. Mbappé také vyslal největší počet střel.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jo, Mbappé, hvězda krokodýláci, co vy na silnicích taky perlíte. Pondělní provoz nic moc, sledujem to s Martinou.
5: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D52 na trase z Brna na Pohořelice u Rajhradu se po požáru vozidla už podařilo provoz obnovit, kolona se téměř rozjela. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru, kolona od 190. kilometru. Ve směru od Vyškova na Brno se zdržíte mezi 212. a 207. kilometrem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec si kvůli omezení postojíte v obou směrech v úseku Velký rybník Vystrkov a na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmova vás čeká 3-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný den všem s krokodýlem přeje Peťan Holík na Moravu, Vysočinu, do Slavkova, ke Kafy, taky k Hodonínu. A snad se nám nepotíte, voníte. Zlatíček se ptáme, proč se ženy voní.
1: Kdyby někam šli do hospůdky, aby nesmrděli, aby lidi si neříkali fuj ten blák.
2: Za hitem a přitom ani jeden, dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zítra mi Pavel vrátí peníze, které jsem mu půjčil. A vydám se k moři. No a co, když tě je nevrátí? No, tak pojede k moři on.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: to nejlepší z Krokodýla, the best.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A to nejlepší v životě každého z nás, rodiče jsou naše zlatíčka, děti, chlapečci, holčičky a my máme naše zlatíčka ve školce na Lesné, dáváme různé otázky, teď v letě aktuální, aby jsme se moc nepotili, také vonili. Ptáme se děcek, proč se voní ženy, holky, slečny.
2: Kdyby někam šli do hospůdky, aby nesmrděli, aby lidi si neříkali fuj, tak blah. Když to půjdou do práce, tak to, aby voněli. A aby voněli, jo. Když třeba půjdou na rande, tak aby voněli. Když by třeba někam šli s nějakým klukem, nebo se šli ženit, nebo šli na nějaký ples, nebo na rande, aby voněla ta holka a všem by to vonilo do nosu a šlo by to, aby nepáchla jako stará stařenka.
0: Zdravíme stařenky, co taky krásně voní, a dětskám děkujeme. Bylo to velmi výstižné.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských škol.
0: Není nad dětskou upřímnost. 17 hodin 24 minuty Krokodýláci, připravena pro vás Pink a taky Činasky víno. Na zdraví, pěkný den.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Moravská krev na pálavu pro vinaře, ale i filmaře, kteří dotočili Bobule a Bobulky, takže vlastně čtyřka z tahleté série, která už má 18 let trvání, neuvěřitelný. 17 hodin 33 minuty, jsme Krokodýl a posíláme Taylor Swift.

0: Jižní Moravu.
1: Eminem, Without Me, Krokodýl, 6:45 za 4 minuty a my zdravíme hlavně teď na Moravské náměstí, protože tam se začínají dít jazzové věci. Dneska Krokodýl rozdal 103 svěžích drinků právě na Moraváku. No a Jirka se tam potkal i s panem starostou Brna středu, protože Jazz Fest. Jirko, dobré odpoledne.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo v centru města Brna na Moravském náměstí u toho jezírka, tedy Brněnské moře, a máme tady starostu městské části Brno Střed, pan Vojtěch Mencel s námi. Pěkný den.
3: Pěkné odpoledne, zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
2: My vás taky zdravíme. Co se tady děje? Dneska tady něco začíná.
3: Dneska tady začíná už čtvrtý ročník Bohemia Jazz Festu tady v parku na Moravském náměstí. Ty předešlé ročníky se konaly zase v jiných místech města, na náměstí Svobody, Dominikánské náměstí, a začíná dneska koncert o 17:30. Vystoupí tady 3 skupiny. Koncert se bude konat i zítra, takže to dvoudenní festival, a zítra to bude opět o 17:30. Minimálně do těch 10 hodin se bude hrát. Koncerty jsou zdarma, takže přijďte si poslechnout dobrý jazz a dát si nějaké občerstvení té kavárně.
2: Zastavte se, krokodýláci, dnes a zítra na Moravském náměstí přímo u Brněnského moře.
1: Ano, zdravíme pana starostu Vojtěcha Mencla, děkujeme Jirkovi, doufám, že jste si pochutnali na svěžích drincích Charlie's z Candy Storeu. A těšte se, máme pro vás pořád něco, co je plus.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: A k jazzu na Moraváku, který tam teďka vesele valí. Stále hity z Krokodýla, připravena Sabrina Carpenter, a dáme si spolu espresso, taky bude Malá dáma kaváti.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele, hej, firmu Klimastyle, lelelele.
4: www.klimastyle.cz.
6: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň, pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň, pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Safe and Sound, krokodilaci, Capital Cities, 6. právě odbyla, začal Jazz Fest ve Štatlu, to znamená Brno střed, byl toho tak Jirka s panem starostou a teď je tady Petra zprávy. O čem?
1: Hezké odpoledne, vláda podle očekávání podpořila zákaz používání mobilů na školách, i o tom za chvilku.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a připraven král popu. Doufám, že poslouchá kafař Romča, hezky si to s náma užije. Tak jako Forever Young, Alphaville, Ava Max, David Guetta připravení a budou šrouby Matice. A bude korona.
5: Radio Krokodýl. Počasí.
0: 18 hodin, 1 minuta, 25 stupňů Celsia hlásí tady brněnské Štatl, v Šepkovicích jsme na 24, ve Žďáře 21 stupňů. Zdravím naše rosničky, děkuju za informace pravidelné a těšme se na úterý, bude oblačné až zatažené, odpolední maxima budou nižší jak dneska na Moravě 22, na Vysočině 18 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatele Obřan a Bílovic čeká ode dneška další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimobrněnské zóny. Zákaz používání mobilů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, jehož uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle očekávání podpořila vláda. Podle Plagy byla podpora kabinetu jednomyslná. 4 pracovníky letiště ve Frankfurtu nad Mohanem na západě Německa nakazil malárií komár, který přicestoval letadlem. Poslední takový případ se tam stal v roce 2023. Nemoc se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, střední a jižní Americe, některých částech Asie a v Tichomoří. Pokud není včas léčena, může postižený zemřít. Další osoby nakazit nemůže. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.

0: Rádia Krokodýl.
1: Doufám, že si taky polepšujete, krokodýláci. V koloně posouváte se a více jak o 6 pozic. Martino, jak to jezdí?
2: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 183. kilometru směrem na Prahu stojí odstavená dodávka. Kolona před místem má skoro 4 kilometry. Na D1 na 195. kilometru u Brna směrem na Vyškov bouralo osobní auto s nákladním. Tam má kolona zhruba 2,5 kilometru. Držíte se ještě ve směru od Vyškova na Brno mezi Holubicemi a Rohlenkou v úseku mezi 210. a 207. kilometrem. 3-kilometrovou kolonu čekejte na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte u Křižanovic a ještě také u Zlechova. A na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo vás stále čeká 2-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné pondělí všem s krokodýlem ve štatlu na Moraváku s jazzem. Tři vystoupení, začalo to o 17:30, takže pokud si tam uděláte výlet třeba z Lidické, tak si ještě užijete pohodový podvečer, krokodýláci, a my si dáme Evu Farnou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě

0: Dintej, hit, ze kterého byl kdysi mnohej hotovej, jo, krokodýláci. To je taky pecka stará už přes 20 let. Pojďme do současnosti. Vláda schválila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. A my s krokodýlem už dávno fandíme i podporujeme řešení k vyšší koncentraci a lepším výsledkům bez elektroniky. Tak, která škola se k tomu také připojila?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Ivo Pokorný, jsem ředitelem na základní škole Jana Babáka a omezení telefonu máme druhým rokem. Žáci nepoužívají telefon, jedině během výuky, ale pokud učitel svolí a třeba využívá nějakou aplikaci k výuce, tak ten telefon mohou použít. Jinak ve škole se telefon nepoužívá.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je dobré mít společnost na cestě.

Call My Name, jo, to jsou Coldplay, Viva La Vida, vy si taky budete moci volat krokodýla na přání, protože za půl hodiny si to dáme dneska společně, protože Jirka je ve štatlu, líbí se mu ten jazz fest na Moraváku. 6.31, přesný čas a pro vás teď jedna letní korona.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: 20. červenec, leto v plném proudu, takže měsíc vlastně nejteplejšího období téměř za námi a záchranná služba Jihomoravského kraje má plné ruce práce. Je toho nad hlavu, nestačí chvílemi ani sanitní vozy. Máme nové a nové rekordy, co se týká počtu denních výjezdů, takže jaký je teď asi rekord, jaká je situace? Hlavně zda a kdy volat lékaře ze záchranky nám teď řekne Míša Botová.
3: My už několik týdnů evidujeme výrazně nadprůměrný počet výjezdů, to znamená, že realita těchto dnů jsou prakticky prázdné garáže našich základen. Pro lepší kontext, pokud je průměrný počet událostí za 24 hodin 300, tak nyní jsme o 20 až o 30% výš. Pro upřesnění výjezdu je ještě více, protože k jedné události je vyslán jeden a více.

0: následně pohotovost, my bychom měli být tou poslední instancí, a to u závažných stavů. Takže zvažte, zda nás skutečně potřebujete, voláte na tísňovou linku, poskytněte pravdivé informace, nic nezveličujte, nepřehánějte a pokud si nejste jistí, pak volejte naši neakutní linku 800 140 155.
1: Říká Miša Botová za zdravotnickou záchranou službu Jihomoravského kraje. Posíláme tedy další písničku na centrálu, na kampus do Bohunic, současně do všech sanitních vozů, kde vám hraje krokodýl. Připravena Poetika Půlnoc a my všichni ostatní buďme nejlépe bez zdraví, bez toho, aniž bychom museli volat záchranáře.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné zimě?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
5: Největší hudební výběr. Rádio Krokodýl.

0: End of beginning, krokodýláci, tak to je závěr další hodiny, 19 hodin, 2 minuty, jdeme na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A dneska začneme písničkou Relax, Take It Easy. A další pecky potom, krokodýláci, budou na vás, doufám, že to bude celý easy dneska.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je to počasí, je easy letní pohodový. Brno 25, Šepkovice 24, Žďár 21, úterý o trošičku chladnější, bude oblačné, zatažené, na odpoledne se to chystá maximálně kolem 22. Tady na Brněnsku a na Moravě 18 stupňů, zítra na Vysočině.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna, když v laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Na Tuřanském náměstí vyroste moderní zdravotnické středisko. Součástí nové budovy bude také pošta s pekárnou. Stávající objekt čeká demolice. Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián, typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódů.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak máme za sebou výživné odpoledne, kdy i hořelo auto u Rajhradu a kolona byla až k Bauhausu normálně do štatlu přes 6 kilometrů, tak teď už je situace daleko pohodovější po špičce. Martino.
3: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Bystrci v Kubíčkově ulici havarovala dvě osobní auta, dejte tam

0: pozor. Na D1 na 183. kilometru směrem od Brna na Prahu blokuje levý pruh nehoda dvou osobních vozidel, kolona se tam ale netvoří. Na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte u Křižanovic a také u Zlechova. A na Uhersko-Hradišťsku na příjezdu do Šumic směrem od Uherského Brodu zasahují hasiči a policie u nehody osobního auta. Dejte tam pozor, navíc tam došlo k úniku provozních kapalin na vozovku. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásný večer všem s krokodýlem, ten 20. červencový. Doufám, že máte dneska báječný den, že se vám všechno daří, nebo že máte třeba narozeniny. A pokud chcete, tak si pojďte k tomu taky dát zahrát. Krokodýl totiž do 20. hraje podle vás na přání. Dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Letní hity a relax, to je Krokodýl, 19.09 a teď ještě 9 vteřin a jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Petr Holík stále s váma na Moravě Vysočině, aj u Břeclavy a nebo v Hodoníně. Pojďte si dát zahrát jenom tak, nebo třeba k svátku, k výročí, k narozeninám. Kdo pak dneska začne? Číslo je 603 103 103. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer. To je Krokodýl, hity na přání.
0: Ano, na přání. Kdo je tam? Dobrý večer.
2: Tady Honza, Olomoucký kraj.
0: A výborně, Olomoucký kraj. Zdravíme, Honzo, servus. Co si dáme zahrát?
2: Tentokrát budu takovej toto. Si zahraju pro sebe, pro letní náladu. Miraj, Jahoda.
0: Jasně, Miraj, Jahoda máme, Honzo, takže pouštíme. Ať je dobrá letní nálada. Krásný večer. Měj se hezky, děkujeme.
2: Super rádio, a ještě něco vám řeknu.
0: Řekni.
2: A moc rád, že tam máte ten letní žingl, letní Krokodýl. To je tak osvěžující, moc se vám to povedlo.
0: Honzi, já jsem tam posledně ten minulej týden dal těch letních džinglů víc, tak doufám, že to potěšilo.
2: Moc.
0: To jsme rádi, tak krásný večer.
2: A tak každý rok
0: ano, nashledanou. Každý rok nashledanou, ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Tak si tak houpkáme na frekvencích Krokodýla na Moravě Vysočině. Upside Down, Diana Ross.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A kdo pak nám přihopká na čísle 603 103 103 Krokodýláci? Pojďme se tam podívat, pořád to zvoní. Dobrý večer.
2: Tady jak jsi, já tady Vilda Jaruslavkováci.
0: Ano, Čermáci, poznáváme po hlase. Dobrý večer do Slavkova. Jak se tam máte, děcka, pohodička?
3: Dobře.
2: Dobře, takový relax, odpočinek.
0: Po kafíčku máme.
2: Jo, jo.
0: Po pivíčku jsme taky zvládli.
2: Taky zvládli.
0: Jaruška se směje. Děcka, co se dneska vařilo? Posledně to byla čočka, jak to bylo dneska?
3: Máme tam špízy.
0: Špízy, ježiš. Miluju špízy ražničí, ty bláho. To vám přeju. Dobrou chuť, jestli jste ještě nejedli. Každopádně, koho pozdravíme a potěšíme muzikou? Kurňa, ty špízy.
2: Dáme nějakou 90 kudletovýho výběru samozřejmě.
0: Takovou dobrou, jakou jsou špízy, dobře, děkuju, ano.
3: Pro Alex do Hodonína, pro Pavlíka Janštu,
2: pro Bajkerose, Denka ze Šepkovi, pro oba dva Milany, pro Ličiho tady do Slavkova,
3: pro Péťu a Míru do Šťáru.
2: A pro všechny ostatní krokodýláky, co poslouchají.
0: Všechny krokodýláky zdravíme, krásný večer přejeme, děkujeme do Slavkova, Čermáci, mějte se, zdarec, ahoj.
2: Ahoj.

0: krásný večer všem s Krokodýlem. Pecka, která rozhodně zazněla v sobotu večer po utkání o třetí místo Anglie-Francie. To když vyhráli Angličani, tak tam hrálo hodně anglických písní, včetně Oasis, Wonderwall, a všichni chtěli v ledišti zahrát Hey Jude, že? Takže teďka právě od Slavkováků parádní vypečená devadesátka a už mě tady chodí fotky těch špízů, toho ražníčí, a prej, zabal to tam Peťa, nepřijeď ještě porce zbyla, no, děcka, moc neprovokujte, protože nemám k tomu daleko, jako špíze miluju. Ale je teprve 19.22, takže jdeme rychle na telefon Krokodýláci a myslím, že jsme někde u Břeclavy, mám tam kamaráda Romana Pospíchala a Roman má v rodině nějaký krásný kulatiny, takže Romy, doufám, že se ti dobře jede. Komu budeme hrát, prosím tě, pěkný večer, ahoj, povídej.
1: Ahoj Peťane a posluchači Rádia Krokodýl. Já bych chtěl zahrát písničku své neteři Julii Pospíchalové, která má dneska 30. narozeniny. Krásný věk. Zahrají, prosím tě, písničku od Michaela Jacksona o nejlepším basketbalistovi Brna Jirkovi Vokáčovi. Jak zpívá Michael to Voky, Voky, Voky. Díky a pozdravy až z daleké Břeclavy. Roman.
0: Romane, čau, a Julinko, pro tebe Smooth Criminal. Všecko nejlepší přijde taky Peťa na Krokodýl.

0: Are you OK? Are you OK? Takže Vokáčovská pecka Smooth Criminal Julince Pospíchalové od Strejdy Romana k těm dnešním fantastickým kulatým narozeninám. Juli, hezky si to oslavuj, krásně si užívej, létu se oddávej a měj se báječně. Ty roky, který máš, sakra, to je fantazie. Všechno nejlepší.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A doufám, strejdo, že to dobře jde s Krokodýlem z Břeclavy, kde nás všichni posloucháte na 99.1 FM. Kousek dolů, tam jsme 95.4, tam už jsme v Hodoníně a máme tam spoustu našich známých milých. Tam je Vlastička, je tam Ivuška, máme tam samozřejmě Jardu, máme tam Alex a máme tam v Prušánkách taky Lonku a máme tam Honzu, který se teďka vrátil z Rakouska, takže Honzi, doufám, že jste si to tam krásně všechno v Rakousku i v Itálii u Lago di Garda užili. Jdeme na telefon, krokodýláci, opět. Mimochodem, když si vzpomenu, jak ten fantastický sobotní večer odehrála bezkonkurenčně Anglie, spolu s Francií padlo 10 branek 6-4 pro hráče Albionu a hráli se potom hodně anglický věci, tak si říkám, že si zase jednu fantastickou anglickou dáme, ale od koho to bude a pro koho to bude, to už musíme zase na telefonu. Dobrý večer, halo, ahoj.
2: Ahoj Peťo, tady je Peťa z Žďáru.
0: A Vysočina, pěkně Peti, ahoj. Čau. Máme se po víkendu, čau.
2: Dobře se máme, dobře.
0: To rád slyším, nový týden před náma, tak ať je úspěšný pro vás, pro tebe, pro Míru, s kočičkama. Co si dáme zahrát, Peti, řekni.
2: No, něco vyber zase pěknýho.
0: Dobrá, a pošleme to, prosím tě, komu?
2: No, pošleme to tobě, mýmu Mírovi, Jirkovi Wienerovýmu, obou Milanu a hlavně Alex, protože to je super ženská.
0: Alex je výborná, že jo? To je naše největší oblíbenkyně z Hodonína. Teď mi vslím, že vyspává po nočních, tak schválně si se jí povede být u krokodýla ve střehu připravená, u kafíčka nebo vínečka naladěná, no. Třeba se nám ještě ozve. Děkuju moc, krásný večer a mějte se, papa. Ahoj, Peti.
2: Jo, ty taky,

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz.
2: Krokodýl.

0: Tak od našich milých krokodýláků z Vysočiny, od Péti, od Míry, pro všechny modrobílé, pro celou velkou kometáckou rodinu. Doufám, že máte dobrou náladu. Jsme v letní přípravě a už to zase nebude dlouho trvat, je skoro půlka prázdnin za náma a zas budeme chodit na kometu. Zůru Brno, pěkný večer všem s krokodýlem, čas 19.34. Tady je Peťa na stále, hrajeme na přání.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Všem romantickým krokodýlkám a hlavně vám, co vzpomínáte na tahle ta léta, začátek 90. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Na Moravu Vysočinu, krásný večer i k Břeclavi a i k Hodonínu, jestli poslouchá Alex, zatím se nehlásí, tak toto by byla i její oblíbená, věřím, že by to teďka udělalo dobrou náladu, pokud to všem stále nevyspává ze svých nočních služeb, které má v Lužicách, tam taky samozřejmě krásný večer přejeme, jestli tam dneska třeba Mirka nebo Evka, ať vám to tam krásně s krokodýlem jde, protože ten tam hraje neustále, non-stop, a to nás těší. Každý večer, 7. až 8. písničky na přání, po půl osmé nám volá kdo pak, halo, tady je Petr, dobrý večer.
2: Hezký večer, tady Pavel Janša z Velkého Meziříčí, ahoj.
0: Pán Andělů, krásný večer po víkendu, Pavlíku, ahoj. Jak ahoj, se máme ahoj po sobotě neděli v Meziříči,
2: co? Tak normálně, no, tak jsem to prožil, to s tím kamarádem.
0: S kamarádem, jasně, s Milanem, a prosím tě, dívali jste se, kluci, i na fotbal, fandili jste tomu vítěznému týmu, co?
2: No, jsem díval, oba dva fotbaly jsem viděl.
0: A hlavně ten sobotní, ten byl super, co? 10 branek.
2: Tam byl škoda, že to Angličan, ten zůstavý byl, by to s tím Španělským byl hodně lepší.
0: To máš pravdu, ale mimochodem s Francií to byl krásný zápas. Daleko zábavnější než to finále včerejší. Tak, prosím tě, přesně, koho pozdravíme?
2: To byla to okopávaná, jak se říká.
0: Jo, přesně. Koho pozdravíme dneska, řekni.
2: Prosím tě, já bych potřeboval dneska přítelkyni, nebo víc než přítelkyni mého syna, má dneska narozeniny.
0: Míšo, všechno nejlepší, krásně.
2: Míša má krásný narozeniny a tam má synem toho syna, toho Diego, Alexe, takže jí bych je popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, a samozřejmě jsem rád, že si tak hezky popřát. Potom bych chtěl zahrát mým andělkům, já samozřejmě dosazujeme na Marcelce a ostatním andělkům. Potom do Brna dneska mám dvě nové, po 40 letech si mě hlídali na vašem rádiu. Je to Jída Vzajícová a Květa Polová, který bych chtěl pozdravit, 40 let jsem je neviděl.
0: Pěkně, Lído, Květoholky, super, že se to zase jako obnovuje po takové době, pěkně.
2: Květa Polová a Jída Vzajícová, jo. A samozřejmě potom bych chtěl zahrát do Slavkova, Zengoj Bechovi, kterýho mám strašně rád, a ten Polohol. Samozřejmě bych chtěl taky do Velkého Meziříčí, na který jsem ale nezapomněl, mám vás všechny moc rád. A chtěl bych říct, že se připojit vám s těma mobilníma telefonama a ještě bych zrušil ty sluchátka přes přechody normálně, to je nejvíc úrazu.
0: Souhlasím s tebou, jsou to někdy bohužel i marné životy díky tady té nesoustředěnosti. Pavlíku, děkuju všem andělům, krásný večer a mějte se. A Míši, jenom to nejlepší. Ano, určitě rád vyřídím. A Mišulce, mamince, moc. Jenom to nejlepší. Do Rantířova, krásný večer, ahoj.
2: Ahoj, čau, díky moc. Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: oslavuj se mnou, Míši, všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám s Alexkem, Diegem, se všema dětičkama v Rantířově, hlavně s Filipem a taky tady s dědečkem, s Pavlíkem, s pánem Andělu. 19.44 stále podle vás a pro vás hraje Krokodýl. 603 103 103, můžete se stále ještě připojit.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na vodafon.cz. Vodafone.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný pondělní večer z rádia, kde vás máme rádi už v podstatě tady 32 let, krokodýláci. A někteří z vás i nás. A to nás těší. 7:45, jedna minuta, jdeme opět na telefon. Kdo tam? Haló, dobrý večer.
6: Dobrý večer, tady je Mirka z Dobronína.
0: Dobrý večer. Ano, zdravíme jí hlavu Dobronín. Miri, co si dáme zahrát?
6: No, tak webová kometa už tam byla, takže tam dáme Puberťáka od Schindla X.
0: Dobrá, Puberťáka. A bude pro Pepíčka, pro Synáčka, nebo kam bude?
6: Ano, ano, bude pro Pepíčka, bude pro tebe do studia, bude pro mě do práce, aby mě to tady rychle uteklo.
0: Ty máš zase dneska 24, nebo jak máš dlouhou službu?
6: Ano, ano, přesně tak, 24.
0: Tak ať to Miri utíká. Já moc děkuju, Pepíka, zdravím, krásný večer a hodně energie do práce na tu noční. Papa, ahoj.
6: Ahoj, ahoj.
7: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se jasně.

0: zpět.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Krásný večer všem s Krokodýlem. Mirka, Dobronín, hráli jsme Pepovi a světe div se, koho mám na telefonu, halo?
3: Ahoj Krokodýle, mohl bych poprosit o písničku Kometiáckou hymnu? Písničku posílám sobě Pepovi, taky moje mamce do práce, do Jihlavy a taky vám do studia a prostě všem, co mají rádi Krokodýla a kdo právě poslouchají Krokodýla, taky prostě všem, kdo mají rádi Brněnskou kometu. Zdraví Pepa z Dobronína.
2: Ahoj. Zdraví rodina Modrobílých, děkujeme, jasný, a protože Navždy kometa už bylo, tak si dáme teďka tu oblíbenou Věrku Špinarovou Raketou na Mars, kometáci. Dobrý večer všem.

0: kometákům hraje Krokodýl. Věrka Špinarová, čas 7.53, čas na závěr.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Čas na závěrečnou věnovačku Krokodýláce. Mimochodem v naší aplikaci se tu a tam taky objeví nějaké objednávky. Teď jsem tam našel jenom otázku, co to bylo za písničku kolem 19.00. Dík. Škoda, že ses nepodepsal nebo nepodepsala, jestli tam mám Romana nebo Laťku nebo Peťku nebo nevím. Každopádně v 19. DJO kapela DJO End of Beginning, jo, jako konec začátku. DJO End of Beginning. Tak, jdeme na telefon 603-103-103, ať to nezakecáme. 6 minut do 8. Kdo to dneska zakončí? Dobrý večer.
2: Krokodýla Petr, dobrý večer, prosím.
3: Podvečerní pohodu ze Šipkovic, Peťane.
2: Pohodu, rytíři, nazdar Zdeněčku, ahoj. Děkuju, tam, tam. Děkuju, zdar, zdar po víkendu, jak se směl, bajkere, co, povídej, přeháněj.
3: No, tak já jsem teďka takový uzemněný, ale bylo to tak, jak si písničce. Za tatu, dědu, pradědu na chatu, mám tady své okurky a pejskarenušku. Zkrátka, no.
2: To je dobře, to je dobře. Doufám, že to koleno tě moc neuzemňuje, že se to lepší.
3: A dá se s tím chodit. A vidí tam.
2: Dobře, takže na kolo si ještě budeš muset počkat. Ok, dobrý, koho pozdravíme, Zdeni, řekni.
3: Pozdravíme Růženku, co mě udělala, špica, borůvkové knedlíky, tvarohové těsto, šlehačka, Másilko.
2: Hezky, Růženko, chvála, chvála, super.
3: Pak to dáme teda těm bikeristům kolegům i těm, co momentálně nemohou šlapat do pedálu tak jako já, ale není všem dnům konec, pochopitelně.
2: Jak říkáš?
3: Tím pan pozdravím i rychlá kula motorkáře Střebiče v čele s Oli Atáskovou, Pepička Vašáka na jeho Hondu, do Strachicu, Danu Blaškovi, číslo Plepa.
2: 55, jasně, Dane, zdar.
3: Kačenku a Tigra se Sklova Utěchova pozdravíme mým pravnoučatům z Lišně, Belínce a Tobikovi a vysmátým Klapkovákům. Takže čau a zdar jak svině přes Denek.
2: Děkujeme a pohodový večer do Šepkovic. Zdar jak svině, ahoj.
3: Čau, Peťane.

0: telefonická od našeho Zdeňka Rytíře ze Stolové hory. Pedro, Rafaela Kara.
1: Radio Krokodýl.
0: A krásný večer teď úplně na závěr. Úžasné romance Špičákové. Naši tady de facto sousedce, za to, jak

Zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V Bosonohách má vzniknout městská třída s jízdními pruhy pro auta, cyklostezkou, širokými chodníky a tramvajovou tratí. Jedná se o jeden z několika projektů, díky kterým se městská část v budoucnu dopravně promění. Obyvatele Obřan a Bílovic čeká ode dneška další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Ombudsmanka hledá nové členy dvou poradních orgánů. Jeden se zaměří na práva lidí s postižením, druhý bude sledovat dodržování základních práv a svobod. Zájemci se mohou hlásit do 9. srpna.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Rozjíždí se nám pondělní krokodýlí pelíšek s datem 20. července 2026. Pěkně jsme načli 30. týden tohoto roku a věřím, že si parádně tento dnešní večer a noc užijete. Před námi spousty skvělých hitů, tak to všechno zvládejte na pohodu.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje hezký poslech. Máme tu 20. červenec a to tady má svátek Eliáš, také Ilia a Eliana. Tak všechno krásné od nás Krokodýla. Užijte si další hit.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: J-Lo.

Hitovky jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek přeje krásnou noc. Svitavy zdravíme. Ano, ve Svitavách a Okolína sladíte, posloucháte na 96,3 FM. Tak pěkný poslech, pohodovou noc a stále užívejte. Hit za hit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Krásný poslech, hezkou noc. Na Vaně Krokodýla s vámi Jarek a jdeme se podívat do historie dnešního dne, protože právě dnes v roce 1708 András Eberhard z Brna dostal oficiální povolení provozovat nosítkovou službu, což byla vůbec první veřejná doprava v zemích českých. Nosítka fungovala ze Zeleného trhu na náměstí Svobody a jako nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané nebo Němci. Tak, takové první taxi, no. Tak, zdravíme všechny taxikáře a taxikářky. Užijte si další s námi na Krokodýlu. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

nikdy sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

pondělní krokodýlí plíšek stále užíváte. Jarek Hemala s vámi, krásnou noc. Dnes máme Mezinárodní den šachu, také Mezinárodní den měsíce. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní 20. červenec je. Jeho přání krásné noci a užijte si hit za hitem. Music is what I'm living for.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Radia Krokodýl. Eva Farná a Miraj.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Pranostika dnešního dne praví na svatého Aliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. Tak nic takového doufám, užívat si budeme prázdninový čas, léto, dovolené, pohodu a hity krokodýla.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Čas, po který lidé u televize nesledují TV stanice, stoupl o 76%. I to probereme tady u nás na Krokodýlu. Ano, toliko. Čas, který vy strávíte u televize jinými aktivitami než sledováním TV stanic, se od roku 2020 zvýšil o 76% na 37 minut denně. Jde o 15% celkové doby, kterou u obrazovky denně strávíte. Vyplývá to z dat. Čili máte ji zapnutou a děláte úplně něco jiného a nekoukáte, nesledujete. Tak raději poslouchejte Krokodýla, užívejte si ho. Jarek vám všem přeje krásný poslech.

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

U Brna vzniká centrum pro holuby, zranění a nemocní ptáci v něm budou rehabilitovat. I právě na to koukneme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a venkovní voliéry pro holuby, kteří samozřejmě se dostali třeba skrz nějaké to zranění a nemohou se vrátit do volné přírody. Tak organizace Institut na ochranu holubů stojí za projektem. Díky, posíláme další hit a ať se daří.